0: Štajerský val po noči.
1: Štajerský val.
2: Od noč rad z doma jest zbežím, an soj babi neč ne rečem. Pred njo se šempjot nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmi.